je mi tak lehko, ač mám na patách zem, skály, tvrdé cesty, dlažbu města.